0: Rádio Bonton, zprávy.
1: U zpráv na Bontonu vás vítá Honza Homolka. Ministerstvo práce plánuje návrat k předchozímu nastavení podpor v nezaměstnanosti a snížení částek od ledna. Příští rok tak chce ušetřit asi 4,5 miliardy na výdajích. K objasnění okolností je smrti bývalého československého ministra zahraničí Jana Masaryka by mohla přispět exhumace jeho ostatků. Proběhnout by měla na počátku září. Ministr vnitra Metnar se svým rakouským protějškem Gerhardem Karnerem shodli na potřebě posílení ochrany vnějších i vnitřních hranic Evropské unie. Srbský prezident Vučić kritizoval Haagský soud, že nepropustil kvůli chatrnému zdraví z vězení Ratka Mladiče, odsouzeného za válečné zločiny na doživotí, který ve čtvrtek zemřel. Fotbalisté Sparty Plzně se v hlavní fázi Evropské ligy utkají s Lillestrémem a Barmefem. Pražané narazí také na další anglický tým, vítěze konferenční ligy Crystal Palace. Plzeň nastoupí třeba opět proti Ferencvároši. V sobotu bude polojasno až oblačno, ojedinělý déšť a nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů.
0: Radio Bonton. Tady je česká hudba doma.

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: U zpráv na Bontonu vás vítá Honza Homolka. Pásmo silných bouřek se silnými nárazy větru přes 60 km za hodinu dorazilo z Bavorska večer do jižních Čech. V noci se rozšíří dále k severovýchodu směrem k Vysočině a západní Moravě. Před silnými a velmi silnými bouřkami varuje výstraha Českého hydrometeorologického ústavu. Plzeň je dokončila první etapu rekonstrukce hlavního náměstí Republiky. Opravená je téměř třetina plochy na západní části. V pásu mezi katedrálou a biskupství až k ulici Bedřicha Smetany. Ukrajina provedla od začátku srpna 21 úderů na ruské rafinérie. To je rekordní počet za jeden měsíc. Ukrajinské drony přitom zasáhly 4 z 10 největších zpracovatelů. Novým kapitánem fotbalistů Sparty se stal před derby ofenzivní záložník Adam Karabec. 23-letý odchovanec letenského klubu převzal pásku po odchodu slovenského lídra Lukáše Haraslína. A v sobotu bude polojasno až oblačno. Místy zejména na horách přehánky nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů.

0: frágil. Sí.
1: Radio Bonton.
2: This world is wearing thin, and you.

0: Rádio Bonton správy.
1: U zpráv na Bontonu vás vítá Honza Homolka. Ministerstvo práce plánuje návrat k předchozímu nastavení podpor v nezaměstnanosti a snížení částek od ledna. Příští rok tak chce ušetřit asi 4,5 miliardy na výdajích. K objasnění okolností je smrti bývalého československého ministra zahraničí Jana Masaryka by mohla přispět exhumace jeho ostatků. Proběhnout by měla na počátku září. Minister vnitra Metnar se svým rakouským protějškem Gerhardem Karnerem shodli na potřebě posílení ochrany vnějších i vnitřních hranic Evropské unie. Srbský prezident Vučić kritizoval haagský soud, že nepropustil kvůli chatrnému zdraví z vězení Ratka Mladiče, odsouzeného za válečné zločiny na doživotí, který ve čtvrtek zemřel. Fotbalisté Sparty Plzně se v hlavní fázi Evropské ligy utkají s Lillestrémem a Bournemouthem. Pražané narazí také na další anglický tým, vítěze konferenční ligy Crystal Palace. Plzeň nastoupí třeba opět proti Ferencvárosi. V sobotu bude polojasno až oblačno, ojedinělý déšť a nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů.

vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní dívku, která proletěla mým městem a mým životem jako létavice. Vzpomínám na ten podivuhodný den a noc. I na ráno, kdy jsme se rozešli jako přátelé.

kaže, že si ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl, ani na náš tanec v nočním parku, ani na tvou přiléhavou sukni, ani na slova jednoho básníka.

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: U zpráv na Bontonu vás vítá Honza Homolka. Pásmo silných bouřek se silnými nárazy větru přes 60 km za hodinu dorazilo z Bavorska večer do jižních Čech. V noci se rozšíří dále k severovýchodu směrem k Vysočině a západní Moravě. Před silnými a velmi silnými bouřkami varuje výstraha Českého hydrometeorologického ústavu. Plzeň dokončila první etapu rekonstrukce hlavního náměstí Republiky. Opravená je téměř třetina plochy na západní části. V pásu mezi katedrálou a biskupství až k ulici Bedřicha Smetany. Ukrajina provedla od začátku srpna 21 úderů na ruské rafinérie. To je rekordní počet za jeden měsíc. Ukrajinské drony přitom zasáhly 4 z 10 největších zpracovatelů. Novým kapitánem fotbalistů Sparty se stal před derby ofenzivní záložník Adam Karabec. 23-letý odchovanec letenského klubu převzal pásku po odchodu slovenského lídra Lukáše Haraslína. A v sobotu bude polojasno až oblačno. Místy zejména na horách přeháňky nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů.

chodí, hlavu nevěším, pojedu lodí. Než si to hodit, spíš se hodím do pohody u vody a počkám si, až retro zase

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: U zpráv na Bontonu vás vítá Honza Homolka. Ministerstvo práce plánuje návrat k předchozímu nastavení podpor v nezaměstnanosti a snížení částek od ledna. Příští rok tak chce ušetřit asi 4,5 miliardy na výdajích. K objasnění okolností je smrti bývalého československého ministra zahraničí Jana Masaryka by mohla přispět exhumace jeho ostatků. Proběhnout by měla na počátku září. Minister vnitra Metnar se svým rakouským protějškem Gerhardem Karnerem shodli na potřebě posílení ochrany vnějších i vnitřních hranic Evropské unie. Srbský prezident Vučić kritizoval haagský soud, že nepropustil kvůli chatrnému zdraví z vězení Ratka Mladiče, odsouzeného za válečné zločiny na doživotí, který ve čtvrtek zemřel. Fotbalisté Sparty Plzně se v hlavní fázi Evropské ligy utkají s Lillestrémem a Bournemouthem. Pražané narazí také na další anglický tým, vítěze konferenční ligy Crystal Palace. Plzeň nastoupí je třeba opět proti Ferencvárosi. V sobotu bude polojasno až oblačno, ojedinělý déšť a nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů.

tak ještě tenhle flakon šmolkový denim blue. Ne zrovna ostrou břitvu a štangli salámu, půl tuctu kapesníků na bůh ví kolik dnů. Budeš feš, uneseš všechno v podpaždí. Snad navrch ještě flašku, placatou jak stín a plnou jak ten kufr, tak spola v nejlepším. Jo, taky si přines hřebík, na ten však pověsím raději, naději.

to bys měl věřit. Už bys měl vážně jít. A přitom dávej pozor, aby ses neohlíd. Neviděl mě sedět.

měl si to dost. Všechno si zase neseš pryč, prázdný bagáži. A že je toho tolik, to mě vlastně zaráží.

0: umí být krásné, ale někdy je sluníčka prostě moc. Novinka Dr. Vit Balance ti vrátí rovnováhu. Jemně perlivé osvěžení bez přidaného cukru a sladidel. Ve svěžích příchutích máta, grapefruit a citron. Dr. Vit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
1: Voda už prostě nestačí.
2: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar, elektrolytické tablety. Voda.

tři města. Mluvil jsem s prezidenty, potkal jsem vrahy, nahý jsem na svět přišel a odejdu nahý. V 15 viděl jsem, jak kolem jeli ruské tanky, a v 50 nechával si věštit od cikánky, a dříve než mě přijme svat,

když při mě stál. Někteří lidi mají fakt divné chutě, ale já, lásko má, stále stejně miluju tě. Když hážeš bílé křemenáče na cibulku, když zve...

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: U zpráv na Bontonu vás vítá Honza Homolka. Ministerstvo práce plánuje návrat k předchozímu nastavení podpor v nezaměstnanosti a snížení částek od ledna. Příští rok tak chce ušetřit asi 4,5 miliardy na výdajích. K objasnění okolností je smrti bývalého československého ministra zahraničí Jana Masaryka by mohla přispět exhumaci jeho ostatků. Proběhnout by měla na počátku září. Minister vnitra Metnar se svým rakouským protějškem Gerhardem Karnerem shodli na potřebě posílení ochrany vnějších i vnitřních hranic Evropské unie. Srbský prezident Vučić kritizoval Haagský soud, že nepropustil kvůli chatrnému zdraví z vězení Ratka Mladiče, odsouzeného za válečné zločiny na doživotí, který ve čtvrtek zemřel. Fotbalisté Sparty Plzně se v hlavní fázi Evropské ligy utkají s Lillestrémem a Barmefem. Pražané narazí také na další anglický tým, vítěze konferenční ligy Crystal Palace. Plzeň nastoupí je třeba opět proti Ferencvároši. V sobotu bude polojasno až oblačno, ojedinělý déšť a nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů.

0: Usedněte za volant nového vozu Volkswagen Golf a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůzíž za 6 890 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
1: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.

mám smutek rozbitých soukolí, kdy do srdcí žít

sehen.

Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Friction náplně 6 kusů jen za 179 korun. Školní batoh Minecraft za 799 korun. A fixy 12 kusů za 26,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.

V Tesco vše do školy za skvělé ceny. Nyní s Klapkart všechny školní potřeby o 25% výhodněji. A navíc můžete od 29. do 30. srpna pomáhat ve sbírce školákům od srdce. Tesco, počítejte s námi.

0: zrýdlo výbava zbrusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
1: Pak hrnky,
0: flešky, kufříky vyměním za kuponky.
1: Škola volá!
2: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
3: Česká hudba je doma na rádiu Bonton.

0: Usedněte za volant nového vozu Volkswagen Golf a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 890 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
1: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Už zase došel? Tvůj krém, šampon či parfém? Na Alze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Alza.cz.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A Granko 400 gramů s apkou jen za 89,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.

0: Usedněte za volant nového vozu Volkswagen Golf a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůzíž za 6 890 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
1: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
2: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Už zase došel? Tvůj krém, šampon či parfém? Na Alze máš kosmetiku i drogerii pohromadě. Vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
5: Prázdniny končí škola, volá z Lidlu výbava, z brusu nová, tušky, desky, sešity. Do košíku dej i ty,
6: pak hrnky,
5: flašky, kufříky, vyměním za kuponky.
6: Škola volá!
7: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.

0: od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.

Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.

0: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
1: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.

Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní za 79,90 vepřová krkovice bez kosti kilo a Tesco máslo 250 gramů za 19,90 do 1. září ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.

0: Už máte svou Kaufland kart extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
1: Vážně? A co umí?
0: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod s Kaufland kart extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
2: Česká hudba je doma na rádiu Bonton.

0: Když do školy, tak neporazitelně.
1: V Albertu tento týden. Friction náplně 6 kusů jen za 179 korun. Školní batoh Minecraft za 799 korun. A fixy 12 kusů za 26,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.

Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír Tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.

0: srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Česká hudba je doma na rádiu Bonton.

Tesco vše do školy za skvělé ceny. Nyní s Clubcard všechny školní potřeby o 25% výhodněji. A navíc můžete od 29. do 30. srpna pomáhat ve sbírce školákům od srdce. Tesco, počítejte s námi.

0: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní za 79,90 vepřová krkovice bez kosti kilo a Tesco máslo 250 gramů za 19,90 do 1. září ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
1: Radio Bonton. Radio Bonton. Tady je česká hudba doma.

Radio Bonton. Bonton. Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

0: svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
1: Vážně? A co umí?
0: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod s Kaufland Card Extra. Více na kaufland-extra.cz. Kaufland.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přibíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních pár, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to přsteku, chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

zase zrychlil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za přídech. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svete, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zapře se světem tvé černé.

0: Rádio Bonton.
1: Čtyři ráno, nebo víc. Jsem z hůru, koukám na měsíc, anebo dolů do ulic, kde lampy bloudí. Snad je to jedna z nočních můr. Co vidím, to je soudní dvůr a ten mě teď soudí. Soud rána, to je nespavost a notně potměšilý host. Je seriózní na výsost a tak mě teď soudí. Já ale kuráž pozbírám a řeknu všechno popírám, jen ať si mě soudí. Ať mě klidně soudí.

Mí milí asi nevědí, že slouží službu medvědí, když v roli svědku povědí, že mám ráda třeba růže. I to, že ještě radši spím a ve snech často zabloudím k vůni mužské kůže, to mi nepomůže. Co na půl je, chci docela. Chci vstát jak ptáci z popela a dělat, co se nedělá. A za to mě teď soudí. Chci v kádi světa hledat špunt, když na huntě sem poznám hunt a v zlatě jeho kontrapunkt. Proto nezabloudím. A tak se nepřiznám. Soudí tady mou nápadnou růž. Dnes mě soudí. Kde jaký náhodný muž?

Ten soud mi říká, už to vzdej. Jen na sebe se podívej a zapravdu nám dej, že jsi pěknej ptáček. Jen pohled na svou minulost a pochop, že v nás hára zlost. Tak požádej nás o milost a začni s pláčem. Já koukám vzhůru na měsíc a taky dolů do ulic a sama sebe slyším říct, nejsem z těch galoudí, už nechte dalších průtahů.

to začalo. Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál.

zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem, jak tě uživím, co s tím. A já jen krčel ramen.

Luna, dáš prosím. Je tu někde telefon? Haló, haló, to jsem já, lásko. Ne, neutíká to. Je poledne a já už bych spal. Ten čaj jsem už dopil a tu naší písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko. Já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst. Doma sníh.

plným nákladem vůní ti jedu vstříc. Tak na příští jízdu se mnou se zbav, abych už víc já nemusel nad ránem říct.

Nalej mi, kamaráde, plnou. Jak už to bývá, s kytkou jsem po čtyřech schody bral. Věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak ve dveřích s ní cizí chlápek stál. A tak jsem řekl jen, s bojem, láskou.

Právě mi vrátilo tebe. Vím, už to vím. Vím, co je žít léta v kleci. Vím,

0: Rádio Bonton zprávy.
1: Premiér Andrej Babiš na čtvrtečním mimořádném jednání Bezpečnostní rady státu vyčetl zpravodajským službám, že se o dezinformacích o polských územních nárocích vůči České republice nedozvěděl od nich, ale až z rádia a televize. Babiš to řekl České televizi na akci pro veřejnost v zahradě Kramářovy vily. Prezident Petr Pavel v pátek dezinformační kampaň označil za cílenou provokaci a ocenil, že na ní lidé neslyší. Zdání, že Polsko zvýšilo tlak na převzetí části českého území, se snažil vzbudit mimo jiné podvržený profil českého velvyslance v Polsku anebo sfalšovaný web Českého rozhlasu. Až o čtvrtinu nižší výnos chmele oproti dlouhodobému průměru čekají letos chmelaři v Česku. Chmel bude mít nižší i obsah alfahořkých látek, které určují jeho kvalitu. Vliv na úrodu má dlouhotrvající sucho a taky horko. Systém zavlažování má vybudovaný pouze zhruba čtvrtina chmelnic v Čechách, řekl v oboře Uloun ministr zemědělství Martin Šebestián.
2: Pro nás by bylo nejlepší, kdyby jsme měli pod závlahami veškeré chmelnice. Česká vláda má dlouhodobě tady chystaný projekt, je to vytvoření těch nádrží v té oblasti, takže se na tom pracuje. Myslím si, že by bylo jako velice hodné a určitě by to podpořilo konkurenceschopnost českého chmelařství, když se nám tu vodu v této oblasti podaří vyřešit co nejdříve.
1: Před zahájením sklizně chmelaři čekali pětinový pokles úrody. Organizace Spojených národů OSN by se podle nového vedoucího stálé mise České republiky při OSN v New Yorku Hynka Kmonička měla reformovat. A to tak, aby odrážela realitu dnešní doby. Do budoucna by se měl především rozšířit počet členů Rady bezpečnosti OSN. Kmoniček to řekl v rozhovoru s ČTK.
3: Jednak je to pro nás zajímavý test, jak jsme na tom doopravdy, bez ohledu na to, co si o tom ten nebo který politik a expert říká. Tam se to prostě hezky změří. Z druhé strany, ale malý střední stát, tak je to pro nás výjimečná příležitost se stát relevantními proti největší světové hráče, protože potřebují váš hlas uvnitř Rady bezpečnosti.
1: Haseči a skalní záchranáři v Adršpašských skalách na Náchodsku nad ránem několik hodin zachraňovali 5 lidí, ti uvízli ve skalách. 3 ženy a 2 muži strávili na skalním útvaru Milenci víc než 10 hodin, už od odpoledne. Jeden člověk při pokusu o slanění zůstal viset několik metrů nad zemí a další 4 čekali těsně pod vrcholem. Všichni nakonec skončili bez zranění dole na zemi. V muzeu v Lešanech na Benešovsku se při předvádění vojenské techniky převrátilo vozidlo Tatra. Několik lidí utrpělo lehčí zranění. Událost tak vyšetřuje policie. A ještě ze sportu. Kanoista Martin Fuchsa obhájil na mistrovství světa stříbro na 500 a celkově získal 18. medaili ze světových šampionátů. Zatímco loni ho v Miláně předčil Rus Zachar Petrov, naposledy ho v Poznani v Polsku porazil Brazilec Isakias Kieros. Bylo 24 setin rychlejší. Kanoistka Denisa Řáhová ve stejné disciplině zaznamenala 6. místem nejlepší výsledek na mistrovství světa v kariéře.

0: Rádio Bonton zprávy.
1: Česká republika zaplatila za covidové vakcíny od roku 2020 zhruba 19 miliard korun. Na základě letos skončící smlouvy ze začátku pandemie odebralo 41 milionů dávek. Využilo jich méně než polovinu. O podmínkách zajištění vakcín pro další období se v současné době jedná. Uvedlo to naše ministerstvo zdravotnictví. Policisté od začátku roku odhalili 5 mužů, kteří k šíření porna využívali umělou inteligenci AI. Pachatelé k často známému obličeji přidali pomocí umělé inteligenci nahé tělo někoho jiného. Přitom jde o trestný čin zneužití identity k výrobě pornografie. Od ledna za to hrozí až 5leté vězení. A obdoba generální inspekce bezpečnostních složek na Slovensku zatkla u Košic 6 policistů. Nechávali si totiž peníze z pokut, které vybrali za dopravní přestupky. Pokuty totiž ani nezapisovali do systému. Stíhaní soud zatím na svobodě. Plzeň chce v září začít s renovací památkově chráněné části kulturního domu Peklo s historickým velkým sálem. Na první etapu postupné opravy komplexu má město připraveno 3/4 miliardy korun, řekl technický náměstek plzeňského primátora Pavel Bosák.
2: Peklo, na to už máme plné financování, teď se soutěží a doufejme, během září vybereme zhotovitele a podepíšeme smlouvu. Zahájíme ještě v září. Zároveň s tím už se finalizuje projektová dokumentace na tu moderní dostavbu, která by se mohla začít stavět bezprostředně po tom, co se dokončí ta sanace historického sálu, takže řekněme za 2 roky.
1: Komplex dělnického domu Peklo v západočeské metropoli vznikal postupně na přelomu 19. a 20. století. Kvůli havarijnímu stavu je proto Peklo od té doby zavřené. Patří mezi nejvýznamnější kulturní objekty v Plzni. Cenný je hlavně velký sál s dobrou akustikou. Kvalitní velký koncertní sál městu ale chybí. A ještě tip na výlet, dá se říct pod vodu. Zoologická zahrada Hodonín otevřela nový pavilon akvárií. Novostavba za zhruba 69 milionů korun nahradila původní objekt z roku 1981. Jehož statiku v roce 2021 narušilo tornádo. Za poslední 2 roky je to jedna z nejvýznamnějších investičních staveb, jak říkal ředitel Zoo Hodonín Jiří Inger.
3: Pro nás je to samozřejmě za poslední roky jedna z takových nejvýznamnějších investičních staveb. My jsme tady pro zvířata v posledních letech neměli možnost nic tak významného udělat, takže jsme samozřejmě rádi, že se nám podařilo tento velký moderní pavilon zrealizovat a je to takový první krůček takový naší plánované modernizaci postupné naší zoologické zahrady.
1: Dominantou pavilonu jsou 2 nová akvária o celkovém objemu 160 metrů krychlových vody pro zhruba 2000 sladkovodních ryb 35 druhů a budova má 2 patra. Kapitán české fotbalové reprezentace Ladislav Krejčí po 4. za sebou chyběl v zápasové sestavě Wolverhamptonu a nejspíš se schyluje k jeho odchodu. Přestupové období v Anglii totiž skončí v úterý. Spekuluje se o tom, že se o 27letého obránce zajímá druholigový konkurent West Ham či prvoligový Crystal Palace.

strašně chlap. Strašně rychle zapomíná, kdy ho život kous až kráp. Místo kouzla tichých večerů zastahá lidi z maléru a vůbec neuzná.